A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: vajo, vajo, hemakaj, gemakomasa, hyča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Takže zvuk
1: jede.
2: Kamera
1: jako jede.
2: 90 na celých 9 poprvé.
0: Rádio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Rádio 1.

Dobré ráno, přátelé, jestli to nezní moc pateticky, takhle v 6.06. 06 na rádiu 1, aspoň podle toho času, co tady máme. Penny Arcade a Easing, Everything is Easy. Číst neumím, psát neumím a sám se divím, že jsem vstal. Nic, pokud vás potkalo podobné neštěstí, že jste museli vstávat, tak si to... Oh, vidíte, lidi k tomu mají taky svůj názor. Pokud vás to potkalo, tak si dáme pár nových věcí. Až do 7. Tohle je Chanel Beats. Song for the Messengers. Vy posloucháte Rádio 1? A přimluvá si k vám rozespalý Robert.

Ruty z Velké Británie, z T-Roku, celým jménem, sorry Ruty, Ruty Olajuwon Obasanjo, chápu, že se nechala říkat jenom Ruty, I'll be your friend. No a když už jsme u těch nových věcí, tak tenhle stav vyšla na Polydor Records, jestli se nepletu, no. A ještě si dáme jednu, před povinnostma, a to budou The Loft, Set Comedian.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ve stínech tvary květin.
2: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
1: Jejich vůni nepostrádá.
2: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Reklama na Radio 1.

Billy Sayes a Graham Coxon. Vzpomene si někdo na tohle pána? Kytaristu od těch, od, no, 3-2-1, teď jsem tady spustil něco, co jsem úplně nechtěl. Tady se stane kytarista od Blur. No, nechtěl, chtěl. Man, Woman, Chainsaw. Nose Dive. To je zase pro změnu kapela, která funguje nějakých 4-5 let a už mají za sebou dvě alba, Cannonball a Easy Peasy. Tak a tím to hraje mládežníkům. Za pár dní budou vystupovat v Německu. Dne 20. května v Berlíně.

Beach Vacation a Team Alone, nebo Time Alone, už ani číst neumím. Předtím jsme si dali jingle o kafe, ale musím říct, že dneska mimořádně je tam minimum arabiky, takže to kafe je v celku dobrý a za chvilku si půjdu pro druhý. Tak mi ho tam nevypijte, jestli někdo posloucháte za mnou. No a teda Beach Vacation, Time Alone. Prázdniny se blíží a no, rodina si vybrala, že chce letos vyrazit do Španělska. Tak uvidíme. Komaruga. Jak to tam bude vypadat. Loukostové rodinné dovolené mají vždy něco do sebe. Takže pokud můžete, tak taky někam vyražte. Já si teda budu brát volno už teďkon ve čtvrtek, abych si prodloužil víkend jako správný to, jak se tomu říká, pracující člověk, protože jedu na chatu pracovat a betonovat. To určitě udělá radost Jirkovi Černému a bude se moc pousmát nad osudy jiných. Máme tady půl sedmý a pár vteřin na vrch a tady jsou Antipol and Pedro Code. A jejich věc pojmenovaná The Expanse. No a Antipol to je Karl Morten Dahl. A Pedro Code s I'm the Shadow.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Reklama na Radio 1.

Další velké jméno s návratem, nebo ne s návratem, ale s něčím novým. Tohle to byly Editors a jejich by se tak měli vydávat, ty Editors by se měli vydávat na nějakou šňůru. Měli by vyrazit, tak ano, jestli se nepletu, koukám se správně na jejich web, tak 18. června by měli začínat v Ruby, takže pokud přijedete bicyklem do Ruby po kostkách, tak si můžete počkat, se paříž Ruby jelo, že? Takže míchám zase úplně nesmysly. Půjdeme radši dál, máme 6 hodin 40 minut, tak je tu čas na Grazer, Rich Like You. Věc, která vyšla teďko na 17. dubna na Spirit Coffee. Posloucháte Radio 1.

CD Nonstop. Za slovenským indie projektem Vojtik se skrývá teprve 22-letý zpěvák a hudebník Vojtěch Klinec. Jeho druhé album Mesiáš 9 vyšlo v roce 2024 na značce Slnko a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tohle to bylo něco málo, Twilight Girl a Cool Bass. Teď si dáme lehké nakouknutí do hitparády Rádia 1, protože minulý týden byly co by novinka nasazení Lamborghini Girls a Cool of Celebrity.

A když už jsme udělali do té hitparády jedním okem, tak tam mrkneme ještě druhým okem, protože pro změnu předminulý týden byla něco by novinka nasazení Futureslands a jejich věc pojmenovaná Find Love. No, hleďme a dostali se až na čtvrté místo. Trochu tralalajky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Nazdar.
4: Co to bastlíš?
3: To je prototyp, nešahej na to.
4: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
5: Taky tě to zajímá?
6: Přijď na Maker Faire Prague.
7: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
6: Křižíkovy pavilony.
7: www.makerfaire.cz.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
11: Reklama na Radio 1.

0: Dead in Vegas a Hands Around My Throat. No, v následujících a předchozích dnech vlastně, ani se nemám vyjadřovat, mají ruce okolo krku. Někteří ti znám mladší, perspektivnější a nadějnější, který studujou, že, protože teď je období maturit, tak každý to veme po svém. Já jsem to taky vzal po svém a jak to dopadlo, pořád žiju. A dokonce jsem i odmaturoval na poprvé, což je teda překvapivé při mých všech možných vadách, ale to je jedno. Jdeme dál a jelikož v následujících dnech mají chlapci a děvčata trošku problémy, nebo jak bych to řekl, no, ne, mají problémy. Problémy mám jenom já se sebou, ale mají takový to očekávání od rodičů a nesklamat, zvládnout to, tolik let jsem na to, to a teď to, no, tak ať je to jednoduchý. Ať kluci mají volno a mají na co koukat a děvčata, ať si můžou třeba oblíknout bikiny a někam vyrazit na koupák s kámoškama, ať to můžou pak chlapci hezky hodnotit. A mezi nimi může být třeba i Emma, že jo? Která má taky dneska maturitu z češtiny. Tak Emo, usměj se nad tím a zvládni to s úsměvem. Holky, sundavaj bundy a kabáty, svetříky, miky. A pak si můžeš užívat jako třeba mutanti hledající východisko se skladbou Léto. My pracující ti budeme závidět.
1: Jako nahoře bez plavek, bacha na souseda, šmíruje na schodech, ve vlaku, buse, metru a tramvaji. Holky, svůdny a tajemný, nahý ramena, pihy, výstří.
0: Takže nejenom Emma, ale i všichni ostatní. Zvládněte to a bavte se.

Chlapci odchází do stínu, hledají si místo, kde bude klid. Vesmír to sleduje, hvězdy jsou potichu, holky s klukama začínají snít. Těla se proplítaj, pulzujou, stávají se jedno, je čas se svlít. Teď nebo nikdy, dovol si nemyslet, přestaň se ovládat, nech to týct.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: The names have been changed to protect the innocent.

vrátili jsme se trošku na počátek 90. možná až na konec 80. kdy sample se dali stahovat a tohle to byl Timothy Simon aka Bomb the Bass a jeho Beat This. Tohle už je výlet do Manchesteru. A možná si někteří druzí z vás vzpomenou ještě na, nemyslím na ten původní sample, co tam zní, ale na partu říkající si Eskimos and Egypt.

0: 992.
1: No a ještě jeden old schoolek. Ono jich bude víc, nebojte. Sami jste slyšeli rok 1992 a výlet do Londýna za dvojicí KLF.

0: Reklama Rádia 1.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Hodně divoký konec, no ale to i se stává, ano, no, CD nosič od Breeders je tady už velkou řádku let od té doby, co vyšel, jestli se nepletu, no a deska Last Splash a zní Cannonball nám skoro dohrál celý, tak si myslím, že na ten věk by se to mělo hodit taky zpátky do archivu, ale hodnotit kladně. Mezi tím další dřevní záležitost L7.

0: Zimě vás nezahřejeme,
1: létě neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady Marek Adamčík. Chtěl bych vás pozvat na rande. Teda na divadelní hru Rande s feministou, kterou hrajeme s Bárou Polákovou na letní scéně divadla Umgeld. Je to romantická komedie pro 21. století pod širým nebem. Více na divadloumgeld.cz.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na Deck.cz.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Tak, je lehce vzpomínková věc, a to konkrétně Belly a Getapo. Tak myslím si, že děkuji za ty panovi Julákovi a posuneme se dál z USA do Švédska za Duana Dice a jejich Shorty.
1: Oh God, how fun to be the one. I'm so sad to say, you're nice and all, but you're too

Švédští Vanadice, no a teď už si dáme jednu pro hvězdu. Stars. To byl odpad. Angels Beauty.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Mezi ploty více

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Inoji, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirque Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlo Bravo.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Tak máme po 8. hodině, vy posloucháte Rádio 1 a to těsně, asi 4 vteřiny. Po 8. hodině teda ne, po Rádio 1. Rádio 1 můžete slyšet, kde chcete, jak chcete. A tohle to byla Christina Mantis, bývalá basgitaristka, teda už solová umělkyně a je Dogu Bagu. Fá, fá, fá. No a posuneme se pro změnu českým Noisy Pots a Ed Bad Love za podpory Tanity. Ještě hodinu tady s váma bude Robert, teď si budeme hrát vesměs domácí nebo velmi blízkou scénu. A na začátku aspoň pár těch

0: z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Pode se zapar.

0: Tak jsme si dali drobnou sérii domácí scény a po Noisy Poets tady byl Edův syn a následovala Treska, jedno skvrná, něco mě studí. Jsou všechno věci, které můžete slyšet ve Velké sedmě. Ta bude dneska po 8 hodině, takže byste měli sedět přišroubovaný k židli a se slechy na reproduktorech. No, následovali teďkon Electric Man, Holky jsou nahoře bez. Myslím si, že tahle věc by se líbila Flyboyovi Edovi, našemu bývalému kolegovi, který byl takový. No, prostě Flyboy. No a když už jsme udělali z těch věcí, tak před pár dny jsem se nemohl v hlavě zbavit.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme.
0: Nedokázal jsem se zbavit toho kouzla, tak snad mi to vyklopne. A přesedne to na někoho z vás.

0: léta.
1: Jo, jo, blíží se nám spousta mistrovství světa, kam se tento národ dostal, nebo figuruje a budeme moc slavit. Být za trenéry, radit, pomáhat, držet palečky, jít šestičku naproti a aspoň se budeme mít čím bavit, když se nechceme koukat okolo sebe. A to je daleko. Běžte, já vás doženu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na komorní rodinný festival Mezi lesy. Ten se odehrává v kostele svatého Štěpána ve Skřivani u Rakovníka, v kostelní zahradě, ve vesnici a v jejím okolí. Koná se v sobotu 6. června a vystoupí tam například Kale, Petr Borkovec nebo Lakatoš.

Vojtík nám žije dětvianský sen, no a my se vrátíme do Prahy, protože tady je Juno Temple a věc pojmenovaná Creepy Dreams, možná i v rozhlasové premiéře. Za chvíli tu bude devátá, což znamená, že tady budou čerstvé síly na Rádiu 1. No a pozvolna se s váma loučí Robert, takže zase někdy, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ve stínech tvary květin.
2: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
1: Jejich vůni nepostrádá.
2: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
6: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
5: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
6: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
5: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
6: A vstupné je zdarma.
5: Více informací najdete na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
10: Reklama na Radio 1.

0: Reklamarádia 1.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, než aj na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
9: Reklama na Rádio 1.

za posledních tónů skladby No Surprise od kapely Warhouse vás zdraví od mikrofonu Ráda jedna Petra Ludvíková, která s vámi propluje dnešním dopolednem. Až do 12 hodin budu vybírat muziku. Pokud máte chuť poslechnout si nějakou vaši oblíbenou skladbu, tak se klidně ozvěte. No a tady to je vzpomínka na Ivana Krále a skladbu Soubet v remixu od DJ Bydla. Příjemný poslech.

0: No.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Po 4 letech nová hudba od Beth Orton, která zní trošku jinak než předchozí nahrávky. Single, který jsme právě poslouchali, se jmenovala The Ground Above. Tak teď máme před sebou letos s Monikou, taky novinku z její aktuální desky, skladbu Tiger. No a pak nás čeká ještě jedna záležitost ze Slovenska, a to sice písničkářka Meovlau, a pustíme si skladbu, ve které si zarepoval taky Edův syn.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

to byla písnička Vaška Havelky nazvaná Sky Feathers a my se teď pustíme zpěváka, který má ještě hlubší a chraplavější hlas než Václav. A to je Tom Waits ve spojení s Massive Attack. Si dáme skladbu Boots on the Ground, kterou jsme si tady před 14 dny hráli v premiéře. Od té doby už má svoje stálé místo tady na Rádiu 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z její druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: skladba Fluid Emancipation od kapely Laibach. O co víc disco, o co víc chytlavější, tak o to překvapivější počin. Nicméně velmi chytlavý.
1: Reklama Rádia 1.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak v 10 hodin se o slovo hlásí kulturní servis, který je dneska nadítý hlavně galeriemi. Dnes máme 5. května, 5. 5. a začínáme třeba galerii umění v Karlových Varech, kde vystavuje obrazy Roman Franta s názvem Outside, Inside. Artoto galerie v Uhelném mlýně, tam je výstava Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Melcher Kinsel Hilmar 1968 až 78. Národní galerie Praha Veletržní palác, Národní galerie Praha 230 let. Doxu Gajsura, Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 25. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Centrum architektury a městského plánování v Le Camp, tady je výstava Devade. V Rokafé Jiří 231, Climate Revolution, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti, Galerie Rudolfinum, Sahej Šrahal, Beyond the City of Time, Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla, Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon a Prajsik, fotografie grafiků, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní, Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní a The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Karpuchina galerie, Jena Park a Kurt Gebauer, After the Atlas a galerie C12, Fashion Grain, Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Trafogalerie Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení a studio Prám v 18 hodin, křehkost, co přetrvá. No a na Rádu 1 vám budeme vysílat 18 hodin Estero v 19 CD non-stop. Dneska to bude kompletní album Vojtika. Ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

A my máme před sebou další hodinku společnou, ve které zazní několik novinek. Mám připravenou třeba novinku od Pilas de Cassandra a nebo taky od jednoho domácího projektu, domácího tria Friedberg.

to byla opěvovaná Rosalía z loňské desky, skladba nazvaná Porcelána. No a před námi je další španělská hudba, španělské duo Felas de Cassandra, které na konci dubna vydalo svoji novou desku Tertulia, která je taková částečně politická. No a my si pustíme skladbu Saira Fresca. No a Felas de Cassandra můžete vidět v rámci programu Iberian Waves 21. května v Paláci Akropolis, kde se představí kromě Felas de Cassandra i několik dalších španělských a portugalských hudebníků z různých oblastí. Kromě galicijských Felas de Cassandra tam budou zástupci z španělské hudby, katalánské a tak dále. Vystoupí tam třeba Losara Fontán, Meta, Nair Fakira, Musgo, Amorante, Tarabella. Bude to prostě bohatý program zaměřen na tyhle oblasti. 21. května Akropole a 20. května část programu taky v Brně na Flédě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Reklama na Radio 1.

Tak nám končí skladba Spells, ve které si s melodiemi pohrávala Jenny Hwal. No a před námi je single od nové trojice, která se říká Friedberg, pochází z Jeseníku. Tak tady je skladba Wow, Friedberg.

0: Tak já už mám tady soutěž a tentokrát to nebude soutěž o vstupenky, ale soutěž o dobroty z Janovy pece. Janova pec vyrábí od roku 2013 pečené mysli, biogranoly, pečené kaše, pečené ořechy a sušenky z másla. Všechno podle vlastních receptů a bez lepků. Výrobky jsou slazené medem nebo javorovým syrupem. Z rádia sice neucítíte vůni, která se při pečení line z Janovy nové výrobny, ale můžete kouknout aspoň na janovapec.cz a uvidíte, co všechno tam můžete pořídit. No a pokud mi správně odpovíte za chvilku na moji otázku na telefonní číslo 210 323 919, tak první z vás získá poukaz na výrobky v hodnotě 1500 korun na výrobky z Janovy pece. A já se vás ptám, kde Janova pec rozpaluje svoje pece. Je to buď v Horoměřicích, nebo v Pohodovce na Kladně, anebo v Malešicích. Tak uvolňuji linku, volat můžete teď. Haló, tady je Rádio 1, slyšíme se.
1: Slyšíme, ahoj, tady Martin.
0: Ahoj, Martine.
1: Tak já si myslím, že to je Poldovka na Kladně.
0: No, tak si to myslíš výborně. Tak jo, seš fanda různých granol a takovýhle věcí, a nebo to budeš mít jako dárek?
1: No, občas fanda, občas jako dárek.
0: Dobře, tak jo, tak každopádně gratuluju, vydrž mi na telefonu a užij si to.
1: Dobře, díky.

0: 1.
1: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše.

0: jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí Salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Reklama na Radio 1.

0: Janova Pec uvádí
1: Zpravodajství z Anifilmu. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2026 proběhne v Liberci od 5. do 10. května. I letos se v jeho soutěžním programu představí to nejlepší ze současné světové i české animované tvorby. Výběrové komise dokončily svou práci a festival tak může zveřejnit filmy i videohry, které postoupily do jednotlivých soutěžních kategorií a poroty i publikum je uvidí během festivalových projekcí. Hlavním tématem letos budou animované filmy. Jejichž tvůrci a tvůrkyně se nechali inspirovat nejrůznějšími mýty a legendami z celého světa. Anifilm nabídne program na řadě míst v Liberci, přičemž některá z nich jsou nová. Akreditační centrum bude letos v úplném centru města, v kavárně Pošta na náměstí doktora Edvarda Beneše 584/24. Industry program je přesunut do krajské vědecké knihovny, zatímco herní program najdete v KKC Lincerka a na program pro děti budete směřovat především do nově zrekonstruovaných lidových sadů. Tradičně můžete pak naše programy navštívit na místech vám známých, jako jsou Cinema City, Malé divadlo, Naivní divadlo, Palác Líbich, Aula G, Muza, Severočeské muzeum, Galerie Lázně, Grand Hotel Zlatý lev a na náměstí doktora Edvarda Beneše. Dobrá zpráva je, že s festivalovou akreditací je liberecká MHD po dobu konání festivalu zdarma. Mezinárodní festivalové soutěže probíhají v tradičních kategoriích celovečerních, krátkých a studentských filmů. Tyto sekce doplňují soutěže abstraktní a nenarativní animace, videoklipů, virtuální reality a počítačových her. O tom, které filmy získají festivalové ceny Animorphy, rozhodnou renomovaní porotci a porotkyně. V 6 festivalových dnech proběhne vedle soutěžních sekcí velká řada filmových, hudebních i výstavních programů. Letošní Anifilm hledá inspiraci v mýtech a legendách, které jsou letos jeho hlavním tématem. Také letos se na Anifilmu představí krátké filmy nominované na Oscary. Porotkyně a porotci představí své filmové kolekce nebo bude možné se s nimi osobně setkat na řadě besed a masterclassů. Festival nezapomněl ani na půlnoční projekce filmů a nejen na libereckém historickém náměstí probíhá mini přehlídka Bilance. Při příležitosti 25. ročníku festivalu se do programu také k připomenutí vrátí řada filmů, jež se na předchozích ročnících v soutěžích prosadili na stupně vítězů. Škola animace za podpory nadace PPF v nově zrekonstruovaných lidových sadech pořádá workshopy, kde si nejen děti pod vedením lektorek a lektorů vytváří vlastní animované filmy. V nově vybudovaném kulturním a kreativním centru Lincerka probíhají prezentace a hraní soutěžních i jiných her, které je možné si vyzkoušet v Game Zóně. Herní část programu přivítá i řadu významných hostů. Jedním z nich je například tvůrce her a režisér Jordan McNair, který je známý především jako autor herní série Prince of Persia i jako spoluscenárista filmu Prince Persie Písky času. K dispozici je také herní dílnička Gamecraft, kde má veřejnost příležitost vytvořit si první videohru, a to za hodinu a bez programování. Nechybí ani výstavy, koncerty, divadla a dabingové a ruchové studio. Během letošního Anifilmu se také odehraje již 4. ročník pitchingu grantu Českého obzoru za podpory nadace PPF, jehož cílem je podpora výroby české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby. Dalším pitchingem podpořený nadací je Game Pitch Arena Liberec a ten nabídne příležitost herním vývojářům a vývojářkám. Pitchingy jsou jen jednou z položek bohatého Industry programu, který zahrnuje řadu přednášek, workshopů, masterclassů, networkingů či kulatých stolů. Denní program Anifilmu 2026 najdete na anifilm.cz. Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
0: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz

Dohrává nám skladba Set by a Tree, Dan Deacon, 10 minut po 11. hodině na Rádiu 1. Brzy se dočkáme, jak to vypadá, nové desky od Lolly Marsh. Ale v tuhle chvíli si je připomeneme 6 let starým albem Someday, Tomorrow, Maybe. Tady je skladba Echoes.

0: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byly Divine Comedy, To the Rescue a už za okamžik si pustíme Bratry Orfy, písničku Nevypínám. Jinak Bratři Orfové vypustili do světa nový song, zatím jenom na YouTube, tak pokud byste jich neměli dost, tak se můžete podívat na pěkný animovaný videoklip na YouTube. Jmenuje se Co nejdál. No a nebo vyražte do Paláce Akropolis 28. května, kde se po dlouhé době v celé sestavě objeví.

mít tak tu moc, i když je noc, a nebo den, vypnout mozek, aby spal. Nic necítit, nic nevědět, a nebýt tady, nebýt tam. Jenže to nejde.

schází. Ta myšlenka má už i tvar a má můj hlas, vtíravě doráží.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na komorní rodinný festival Mezi lesy. Ten se odehrává v kostele svatého Štěpána ve Skřivani u Rakovníka, v kostelní zahradě, ve vesnici a v jejím okolí. Koná se v sobotu 6. června a vystoupí tam například Kale, Petr Borkovec nebo Lakatoš.

Kulturní servis. Tak dneska máme 5.5. Je tady kulturní servis. Vy můžete vyrazit třeba do Rock Café, kde v 19 hodin vystoupí Kebu. Luce na Music Baru budou dnes od 8, čekli Kitua a Vepřové panenky. Novoměstská radnice v 19 hodin Lina and Marco Meskida. Filmy Edison Film Hub v 18.30 Trojiloučení a v 21 hodin Kolem dokola. Kino pilotů ve 20.30 Milost, ve 20.45 Ďábel nosí Prádu 2. Kino Dlabačov 18 hodin Zlatá vařečka a ve 20 Podivnější než ráj. Divadlo v Celetné v 16 hodin Vášnivoz a thriller. Klubovna Kašpar v 19.30 2084. Divadlo v Dlouhé, Konec rudého člověka. Studio hrdinů ve 20 hodin Za rohem svět. Švandovo divadlo v 19 Dějiny násilí. Divadlo D21 v 19.30 Vernisáž. Divadlo Minor v 18 Rodinný trenažér. Divadlo Bravo v 19 Ivy Kolkun a Obnažena. Jatka 78 19.30 Start. Divadlo Pod Palmovkou v 19 Skrocení zlé ženy a v 19.30 Kabaret Kolembur, Dezertník Vidůle. A Studio Rubín v 19.30 Istanbulská umluva. Divadlo v Řeznické v 19.30 Relativita a v Doxu od 19.00 Ply. Kašťan scéna Unijazzu v 18.30, přednáška architekta Zdeňka Lukeše, typologie Prahy 5, Josefov po asanaci. No a když otočím na další stránku, tak tady vidím už jenom program Rádia 1. Tak v 18 hodin vám budeme vysílat Estereo, v 19 hodin CD non-stop, dneska to bude Vojtík. Ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

No a kapela, která dnes vystoupí od 8 v Lucena Music Baru, bude hrát taky za chvilku na Rádiu 1 Čikilikitu a Láska moja desi.

to byl Rodriguez, zpěvák a hlavní hrdina filmu Searching for Sugar Man. Nám se pomalu blíží 12. hodina a tak využiju začátku téhle skladby od Jacqueline Taeb a rozloučím se s vámi. Popřeju vám taky pěkný zbytek týdne a zase za 14 dní se na vás na Rádiu 1 bude těšit Petra.

0: 21.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
2: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
6: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
5: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
6: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
5: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
6: A vstupné je zdarma.
5: Více informací najdete na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha.
7: Reklama na Radio 1.
8: Takže zvuk
9: jede.
8: Kamera
9: jako jede.
8: 90.9 poprvé.
10: Radio 1.

den se sešel s týdnem ze studia Rádia 1 se krátce po úterním poledni hlásí Rao Opalury. Před námi 3 hodiny, které budeme věnovat převážně nové hudbě z posledních dnů a týdnů. Urodilo se toho, zejména v tom předchozím týdnu, poměrně dost zajímavého z různých hudebních žánrů, takže už se těším, až se podělím o některé hudební zážitky. Na úvod to byla ze slovenská hudebnice žijící v Praze Monika Omercu Midriaková alias Léto s Monikou, ukázka z čerstvého alba Cítit to všetko naraz, skladba Tiger nebo single, který jsme si minulý týden nasadili do velké sedmi, jinak Monika Midriaková, tedy v rámci projektu Léto s Monikou, představí nové album naživo 16. května v Arše Plus. Na řadu teď přijde ještě jeden slovenský umělec žijící v Praze, rapper a výtvarník Edův syn, vlastním jménem Matej Myslovič, s novinkou včera také z čerstvého alba Levý král. A i proto můžete hlasovat ve Velké sedmě.

can be at the back, jdu maďala maminka, když si nemohu usnout. Maminka mi pouštěla plyny,

Tolik debutový single pražské kapely Dvořák, Jsem hroznej, který se umístil minulém týdnu na Velké sedmě z nuly na třetím místě, takže celkem úspěch. No a tady tu ten úvod československý završíme novinkou od dvojice Berlin Manson, skladba s názvem Jukebox.

český, sedlácký, nazypám, tak čo som mal.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dva herci a 14 lidských osudů v jedné hospodě. Zvu vás na britskou tragikomedii Dvojka, kterou hrajeme my, Bára Hrzánová a Jaromír Dulava, na letní scéně divadla Ungeld. Více na divadloungeld.cz.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Nazdar, co to bastlíš?
4: To je prototyp, nešahej na to.
3: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
4: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
3: Taky tě to zajímá?
5: Přijď na Maker Faire Prague.
6: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
5: Křižíkovy pavilony.
6: www.makerfaire.cz.
7: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Reklama na Radio 1.

12 hodin 24 minut, posloucháte Rádio 1, tohle je jedna archivní věc, podání americké New Wave kapely z New York City z filmu 70. a 80. let Social Climbers ve skladbě Palm Springs, a ještě předtím to byla dvojice z Newcastlu, Elliot Dryden a Billy Woodhouse, co by artpopová dvojice Lots of Hands, která debutovala v loňském roce album Into a Pretty Room, a na to teď navázala čerstvým singlem Grapevine. No a následovat bude kytarista kapely Guided by Voices, anebo Nada Surf, Doug Gillard, který minulý týden vydal své solové album Parallel Stride, a tady to je ukázka My Friends.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

ukázkový power pop v podání frontmana kapely Mets Alexe Atkinse a jeho projektu Weird Nightmare, pod kterým teď na značce Sub Pop vyšlo jeho druhé album Hoopla na 1. máje a tohle byla ukázka s názvem Headful of Rain. Ještě předtím to byli The Buck Club s novým singlem A Good Day for Dying, opět label Sub Pop. No a teď už trošku sklidnění za přispění projektu Cindy, který hodně čerpá třeba z odkazu Velvet Underground, kapela ze San Francisca, v jejímž čele stojí kytaristka, no a teď si nespomenu na to jméno, Karina Gill, která také tedy zpívá. Cindy, deska Another Country, taktéž z minulého pátku, a tohle je titulní skladba.

Příjemná folková záležitost podání písničkáře Grega Mendeze, hodně ve stylu Eliota Smitha. Single No Evil, už čtvrtý vydaný z chystaného alba, které vychází na konci května. Bude se jmenovat Beauty Land. No a tohle už je projekt newyorského umělce Shayna Leverse, Channel Beats. Jehož druhé album Your Day Will Come vychází na konci června na značce Jack Jaguar, tedy to je ukázka Song for the Messenger.

0: Soutěž Rádia 1.
1: No a zatímco v podkresu už se rozeznívá novinka od japonského hyperaktivního producenta Cornelia Yumemeni, což je cover japonského popového hudebníka Yosui Yunoa. Je tady čas na soutěž, nějakých 6 minut, nebo respektive minutu po 3/4 na jednu. Týká se Romana Franty. Soutěžit můžete konkrétně o knihu, respektive katalog k výstavě Outside Inside, která sleduje tvorbu tohoto malíře od 90. let po současnost. Autor otevírá dialog mezi vnitřním a vnějším světem, mezi osobní zkušeností a kulturní pamětí. Lidské vztahy, tváře, odkazy na knihy nebo dějiny umění zpracovává s ironickým nadhledem, ale zároveň s vědomím vážnosti témat. Výstavu můžete navštívit v Karlových Varech v Galerii umění, a to do 21. června. Telefon ke mně do studia je 210 323 919 a katalog k výstavě získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na tuhletu soutěžní otázku. Ve kterém městě se koná výstava Romana Franty Outside Inside? Volat můžete teď.

0: Tady Raho, Rádio 1.
1: Tady František, ahoj.
0: Ahoj, Františku.
1: Taky Franta.
0: No, vidíš
1: to. No, tak odpověď je jednoduchá, Karlovy Vary.
0: Jo, dával si pozor, je to tak. Karlovy Vary, tam se koná výstava Outside Inside, jejíž katalog bude už brzo ve tvých rukou, já ti gratuluju.
1: Děkuju.
0: Případně
1: na výstavu se bohužel nedostanu, ale aspoň si to prohlídnu.
0: Tak aspoň takhle zprostředkovaně. Tak mi prosím tě vydrž na telefonu a domluvíme se, jak si tu výhru převezmeš.
1: Určitě, děkuju.
0: Měj se fajn, ahoj.
1: Ty taky.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol Latte Artu

0: primátora hlavního města Prahy mezi ploty.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirque Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tohle to už je ambientní producentka a hudebnice Anna Roxen, jejíž nové album z minulého týdne mě velmi potěšilo. Je to návrh po nějakých 6 letech, tuším. Deska Poem One. A tady to je ukázka One Shall Sleep.

0: Kulturní servis.
1: No a po ukolevavce One Shall Sleep tu máme kulturní servis minutu po 13. hodině. Pro dnešní den, tedy úterý 5.5.2026. Svátek slaví Klaudie, takže všechno nejlepší. A teď už letem světem pozvánkami do galerii a také si řekneme něco málo k dnešnímu programu Rádia 1. Galerie umění Karlovy Vary. Pozvánka na výstavu obrazů Romana Franty, před chvíli zmiňovaného v souvislosti se soutěží. Výstava s názvem Outside Inside. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje a pozvánka na výstavu Mölzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Dox Gaisura, Galerie hlavního města Prahy, knihovna a pozvánka na expanzi, výstavu Přírůstky 2013-2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. KEMP, tedy Centrum architektury a městského plánování, Devade. Rock Café Jiří 231 a výstava Climate Revolution. Muzeum Montanelli, pozvánka na výstavu Who, Why, Kaštan Sena Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, výstava Za a proti. Galerie Rudolfinum Sahajič Rahal a výstava Beyond the City of Time. Muzeum Kampa Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik. Fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech a pozvánka na výstavu Adriany Šimotové, Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. The Chemistry Gallery a kolektivní výstava Svěcení jara. Karpuchy na galerii, Jina Park a Kurt Gebauer, společná výstava After the Atlas. Galerie C12, Fashion Grain, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, pozvánka na Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Trafogalerie Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. No a ještě tady je pozvánka do studia Prám, a to na 18. hodinu. Na výstavu Křehkost, co přetrvá. No a teď už v programu Rádia 1 v 15 hodin vás čeká odpolední trojhodinovka s kolegou Josefem Sedloněm. Potom v 18 hodin pořad Estereo. V 19 CD Nonstop dnes si pouštíme album slovenského talentu Vojtika Mesiáš The Ninth. Ve 20 hodin potom československá hitparáda Velká sedma. Potom ve 22 hodin pořad Unizone a od 23. hodiny Electronic Tuesday s Janem Krumlem. Tolik první, respektive repríza první části kulturního servisu, tu druhou vám nabídne kolega Josef ve 16:45, kde se podívá na dnešní koncerty, případně promítání v kinech a představení v divadlech. Kompletní kulturní servis pak je k nalezení na našich webových stránkách radio1.cz v podsekci kulturní servis. Takže zpátky k hudbě.

roku vydařené popovější EPčko z března letošního roku má na svědomí londýnská zpěvačka Miss Ray. A EP se jmenuje Melt a tohle byla ukázka You're Here. Z něj jsme si tady také v minulosti už hráli single Miss You, na kterém hostoval Nourished by Time. Ještě předtím to byla Caroline Polaček I Give Up z její průlomové desky Pink, 7 let staré. A tohle je švédská zpěvačka Robin, která slavila úspěch s comebackovou deskou Sexistential. Jejíž single Blow My Mind se teď dočkala dalšího nového remixu argentinské dvojice Cariel a Paco Amoroso.

No a ještě jeden taneční kousek v podání dánského, kodaňského producenta Hekt, který spolu síly s dvojicí Smerts, také dánskou zpěvačkou hudebnicí Fine Glinvat, která přednedávna vystoupila v Praze, a nebo také Valerii Litvakov. Ta posledně jmenovaná hostuje na skladbě Someday a je to celé k nalezení na albu z minulého pátku s názvem Forever.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

Sandoz Jail, single z loňského roku, který teď už střídá Ibibio Sound Machine, kolektiv z Velké Británie v čele se zpěvačkou Eno Williams. A nový single Return to Sender.

klasický song tradiční z Zimbabwe s názvem Mondoro se dočkal moderního přepracování v podobě hvězdičky právě z kořeny v Zimbabwe, ale působící v Londýně Shinghai, také členky kapely Noizec ve 13 hodin 29 minut na Rádiu 1. Teď nás čeká parta z Londýna, z východního Londýna, která se říká Widget a z větší části ji tvoří členky kapely Big Joni. Čerstvé EPčko, respektive album Classy Hits Volume 2, jejich druhá studiová deska po dvou letech a ukázka Gravity.

0: hrdin.
1: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
0: Jejich vůni nepostrádá.
1: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než miliardu a půl. Eurojackpot na věky za vodou.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: Reklama na Rádio 1.

významný obchod s deskami ve francouzském Lyonu, Sofa Records, který zároveň vydává různé retrospektivní kompilace, reedice a tak podobně. Dal teď před dvěma týdny dohromady kompilaci Modern Pop from Mauritania 1984-1989, už jsem tady z ní něco hrál. Představuje asi největší hvězdu tehdejší, tedy 80. let, Yassina Nana, který právě kombinoval tradiční mauritánské postupy skladatelské se syntezátory, elektrickými kytarami a automatickým bubeníkem, a vznikla z toho celá řada povedených popových skladeb, včetně té, která právě dohrála Bikalby Ntap. Tohle už je dvojice z Londýna, Zina, a jejich single z letoška s názvem It's You, Antenne, ve kterém jsou také patrné určité etiopské vlivy. Jinak na té skladbě hostuje Maron T.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers, jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z její druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše

0: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Reklama na Radio 1.

projekt OLAN, za kterým stojí Luzana Flores z Puerto Rica, respektive Dominikánské republiky. A nový single Wonder, předtím ještě Low, straší skladba Old Man Song, jedna z B-stran. No a mojí třetí vysílací hodinu, minutu po 14. odstartuje kapela User Band v čele se Sarah Louis Barbet. Skvělé předloňské album Looking for a Band. La Regarde de la Vie, tak se jmenuje ukázka.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

hodně potěšila i nová deska australské zpěvačky hudebnice Carly Dal Forno, Confession, za které právě teď na Rádiu 1 zazněla titulní skladba. Doporučuji určitě k poslechu celé album. A teď už Miša Pantilov, hudebník z estonského Tallinu, který na dubnovém albu Eternal Almost spojil síly s japonským multiinstrumentalistou Tomo Katsuradou. A tady je ukázka Mokuba.

0: se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

co se týká ranku, řekněme, retrofolku, tak písničkářka Faye Webster mimo jiné má velkou konkurenci právě tady v podání americké zpěvačky a písničkářky a také supermodelky. Hany Cohen, tady to je single Golden Chain, jenom pár dní starý. No a teď už projekt hudebníka jménem Eric D. Johnson, Fruit Bats, single pilotní Think About Us, chystané desky The Landfill

0: Reklama Rádia 1.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

hodně se těším na nové album Joshe Martina alias Don Gibson, projektu, který oprášil po 11 letech. Už tento pátek jde čtvrté studiové album tohle chlapíka Lake Merinot Mysterious. Oba singly, které vyšly, z ní hodně slibně, ten novější z nich Kwan Nem dozněl právě teď ve 14 hodin 25 minut na Rádiu 1. Následovat bude zpěvačka Belle Cobain z Londýna, ukázka z jejího čerstvého EPčka Kizzy, skladba Hard to Leave.

0: Z Anny filmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anny filmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

mocenské trio z Chicaga Pure Link spojilo síly s chlapíkem z Velké Británie Rainy Millerem, který produkuje takový, řekněme, často až trip-hopový introspektivní pop, možná. Dvojice singlů Barron's Hotel a Yellow Bones na Radio 1 zazněl ten první jmenovaný. No a teď ukázka z čerstvé desky z minulého týdne, za kterou stojí barcelonský producent a DJ Safety Trance. Album Sacrificio, na kterém se vyskytuje celá řada zajímavých hostů. Je to i žánrově hodně rozpolcená deska, ale primárně elektronická, třeba jaký nalezení Arka, Earth Eater a Sega Bodega, anebo zpěvačka z New Yorku Lola Hall ve skladbě Except in Spring, která právě teď zní.

Tohle to už je mexická kapela Laurel Meets the Obsolete, která je takový psychedeličtější rock. Skladba Control v remixu od dánského producenta Alexandra Palmestala, který se říká Mythologian. A jeho EDM mix skladby Control.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

14 hodin 49 minut, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu už se loučí Raoul Paluri. Úplný závěr, ještě ukázky ze tří desek, které vyšly minulý pátek a určitě jsou hodné vaší pozornosti. Dvojice Jump Source, to je spolupráce Francise Rattlerie a Patrika Hollanda, dvou producentů, a společný release má název Fold, konkrétně na skladbě Affect, která právě doznívá. Ještě si zahostoval další významný producent, Luke Man, jméno, které je teď hodně na vzestupu. No a potom nás čeká čínsko-britská hudebnice a producentka, jejíž dráhu sleduju už poměrně dlouho a dosud nikdy nesklamala, takový těžko uchopitelný, lehce ambientní, lehce elektronický projekt Yusu tedy a poslední album Foundry. Nevybočuje se zajeté, řekl bych, i stoupající kvalitativně trajektorie. Posuďte sami, tady je ukázka Cool de Sac. Na úplný závěr ještě album Aliny Astrovy alias Lolina, tedy jejího projektu, no, respektive posledního uměleckého pseudonymu. Na vlastním labelu Relaxin vyšlo album Monopoly of Mistakes, ze kterého za chvilku zazní ukázka Standoff, jinak Lolina dříve také vystupovala jako Inga Copeland společně, ať už společně, anebo je solo, společně tedy s Deanem Bluntem, se kterým také tvořila poměrně významný projekt Hype Williams. Tímto už se tedy loučí Raoul Paluri, díky moc za poslech. Seznam odehraných skladeb visí už na webu Rádia 1 pod mým jménem. No a já se na vás budu těšit příští úterý po 12. Do té doby naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Písec.

0: 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
2: Reklama na Radio 1.

0: Vývar. Jo, a vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
1: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
0: Tam není to nic proti žádným bontonu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Nazdar, co to bastlíš?
2: To je prototyp, nešahej na to.
1: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
2: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
1: Taky tě to zajímá?
3: Přijď na Maker Faire Prague.
4: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
3: Křižíkovy pavilony.
4: www.makerfaire.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mezivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Krásné odpoledne po Rajově vám přeje Josef Sedloň, dozněli nám Space Moss, který jsem tady představil v neděli v novinkách, pak to také byl Fink, který si asi nasadíme do hit parády Rádia 1 ve čtvrtek, neboť se uslyšíme opět, Jerry odjíždí na prodloužený víkend. No a předtím také výborný remix od Objecta pro James K, kterou jste viděli na narozeninách 35. Rádia 1 v Meat Factory, také z Velké sedmi střední vlny. Výborná věc poslední dny, ostatně chystají celé i už album do EP. No a také Kyoto jste slyšeli z hit parády Rádia 1, Massive Attack nebo také Trickyho, který se na nás přijede podívat už příští měsíc. Tohle jsou ale Kerala Dust, který tady hráli loni na podzim. Úspěšně jsem bohužel přišel o jejich koncert, což mě doteď mrzí, prý to bylo parádní fuxu. Každopádně jejich už druhý single z letošního jara má název Fever. 15 hodin 54 minuty. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň až do 18. hodiny. Čeká vás také pravidelný kulturní servis a také za chviličku i zpravodajství z Ani filmu.

0: reklama Rádia 1.
1: Zvu vás na letní scénu divadla Ungeld, na které potkáte třeba Milenu Štajmasrovou, Ivanu Chýlkovou, Jiřího Dvořáka, Báru Polákovou, Marka Adamčika, Petra Uhlíka a další. Více na divadloungeld.cz. Těším se na vás. Milan Hein.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
7: Reklama na Rádio 1.

0: Americký producent, hudebník, zpěvák Vinyl Williams, vlastním jménem Lionel Williams, chystá zřejmě asi nové album, další single, který vyšel teďka tak týden nazpět, nebo 10 dní, Lost Angel, parádní věcička, teďka po 16. hodině. Je tady ale čas také pro zpravodajství z Anifilmu.
1: Janova Pec uvádí
2: zpravodajství z Anifilmu. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2026 proběhne v Liberci od 5. do 10. května. I letos se v jeho soutěžním programu představí to nejlepší ze současné světové i české animované tvorby. Výběrové komise dokončily svou práci a festival tak může zveřejnit filmy i videohry, které postoupily do jednotlivých soutěžních kategorií a poroty i publikum je uvidí během festivalových projekcí. Hlavním tématem letos budou animované filmy. Jejich tvůrci a tvůrkyně se nechali inspirovat nejrůznějšími mýty a legendami z celého světa. Anifilm nabídne program na řadě míst v Liberci, přičemž některá z nich jsou nová. Akreditační centrum bude letos v úplném centru města, v kavárně Pošta na náměstí doktora Edvarda Beneše 584/24. Industry program je přesunut do krajské vědecké knihovny, zatímco herní program najdete v KKC Lincerka a na program pro děti budete směřovat především do nově zrekonstruovaných lidových sadů. Tradičně můžete pak naše programy navštívit na místech vám známých, jako jsou Cinema City, Malé divadlo, Naivní divadlo, Palác Líbich, Aula G, Muza, Severočeské muzeum, Galerie Lázně, Grand Hotel Zlatý lev a na náměstí doktora Edvarda Beneše. Dobrá zpráva je, že s festivalovou akreditací je liberecká MHD po dobu konání festivalu zdarma. Mezinárodní festivalové soutěže probíhají v tradičních kategoriích celovečerních, krátkých a studentských filmů. Tyto sekce doplňují soutěže abstraktní a nenarativní animace, videoklipů, virtuální reality a počítačových her. O tom, které filmy získají festivalové ceny Animorphy, rozhodnou renomovaní porotci a porotkyně. V 6 festivalových dnech proběhne vedle soutěžních sekcí velká řada filmových, hudebních i výstavních programů. Letošní Anifilm hledá inspiraci v mýtech a legendách, které jsou letos jeho hlavním tématem. Také letos se na Anifilmu představí krátké filmy nominované na Oscary. Porotkyně a porotci představí své filmové kolekce nebo bude možné se s nimi osobně setkat na řadě besed a masterclassů. Festival nezapomněl ani na půlnoční projekce filmů a nejen na libereckém historickém náměstí probíhá mini přehlídka Bilance. Při příležitosti 25. ročníku festivalu se do programu také k připomenutí vrátí řada filmů, jež se na předchozích ročnících v soutěžích prosadili na stupně vítězů. Škola animace za podpory nadace PPF v nově zrekonstruovaných lidových sadech pořádá workshopy, kde si nejen děti pod vedením lektorek a lektorů vytváří vlastní animované filmy. V nově vybudovaném kulturním a kreativním centru Lincerka probíhají prezentace a hraní soutěžních i jiných her, které je možné si vyzkoušet v Game Zóně. Herní část programu přivítá i řadu významných hostů. Jedním z nich je například tvůrce her a režisér Jordan McNair, který je známý především jako autor herní série Prince of Persia i jako spoluscenárista filmu Prince z Persie Písky času. K dispozici je také herní dílnička Gamecraft, kde má veřejnost příležitost vytvořit si první videohru, a to za hodinu a bez programování. Nechybí ani výstavy, koncerty, divadla a dabingové a ruchové studio. Během letošního Anifilmu se také odehraje již 4. ročník pitchingu grantu Českého obzoru za podpory nadace PPF, jehož cílem je podpora výroby české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby. Dalším pitchingem podpořený nadací je Game Pitch Arena Liberec a ten nabídne příležitost herním vývojářům a vývojářkám. Pitchingy jsou jen jednou z položek bohatého Industry programu, který zahrnuje řadu přednášek, workshopů, masterclassů, networkingů či kulatých stolů. Denní program Anifilmu 2026 najdete na anifilm.cz. Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.

Tolik londýnské duo Wayward a ukázka jejich nového singlu Eyes Turn Blue na značce Silverberg, kde ostatní mají zatím také stále pouze to jediné album Waiting for the World, už 4 roky staré, to bylo Lawrence Hayes a Luce Greenwood a Wayward. No a my se podíváme už na Braxton, další talenta z Británie, který ho si vzala pod svá křídla značka z Lony Anjuna Deep. Novinka, dvoj single vyšel teďka v pátek na tomhletom agilním vydatelství, které slaví úspěch po celém světě. Anjuna Deep a Braxton skladba Green to Gold. 16 hodin, 12 minut. Playlist také za chvíličku na stránkách Rádia 1.

Tak je tolik americký producent Shrimp Nose a jeho taková příjemná hip-hop, trip-hop záležitost Haymaker, featuring tentokrát také Flamingosis. To byla novinka z minulého týdne a teď je už ta letá, která vyšla před pár dníma. Francesco Bacci a Low Topic, kterého jste viděli na spektakulára loni a který předvedl fantastický živý vystoupení opravdu na analogii a všechno to pěkně mu šlapalo, tak se vrací touhletou zajímavou spoluprací asi s nějakým, nebo samplem možná dětským sborem v ukázce Sirandero. Low Topic, 16 hodin, 19 minut, za chvíličku také kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Je tady pravidelný kulturní servis na Rádiu 1. Dnes máme 5. května. Svátek mají Klaudie a je taky slavíme květnové povstání českého lidu druhé situace. No a my máme před sebou samozřejmě tančírny, kluby, koncerty, filmy, divadla a další zajímavosti. Tak, jdeme na to. Tady je už první nabídka na koncerty v Rock Café. Dneska už 19 hodin hraje kapela Kebu. V Lucerne Music Baru naproti tomu můžete přijít od 20 hodin na Chiki Liki Tua a Vepřové panenky. No a Novoměstská radnice vás zve na koncert Lina and Marco Mesquida. Začátek už 19 hodin. Z filmových představení Edison Film Hub nabízí už 18.30 film Trojí loučení a od 21 hodin pak Kolem dokola. Kino pilotů ve 20.30 dnes se má na programu film Milost, ve 20.45 Ďábel nosí Pradu 2. Kino Dlabačov od 18 hodin promítá Zlatou vařečku a ve 20.00 Podivnější než ráj. Tolik filmy. Teď už divadla, těch tady je požehnaně. Divadlo v Celetné už v 16 hodin začala zde hrát představení Vášnivost thriller, takže to už asi nestihnete, ale každopádně klubovna Kašpar v 19.30 dneska představení 2084. Divadlo v Dlouhé pak v 19 hodin má na programu Konec rudého člověka. Naproti tomu Studio Hrdinu vás zve od 20 hodin na hru Za rohem svět. Dějiny násilí se dneska hrají od 19 hodin ve Švandově divadle. No a divadlo D21 má na programu dnes 19.30 vernisáž. Představení samozřejmě. Divadlo Minor od 18 hodin vás zve na hru Rodinný trenažér. Do divadla Bravo vás pozvu od 19 hodin na Ivy Kolkuna a jeho obnaženou. Jatka 78 přichystali představení Start, začátek 19.30. No a divadlo Pod Palmovkou o 19 hodin má na programu Skrocení zlé ženy a v 19.30 na druhém sále Kabaret Kalembeo, dezertní kvidoule. A Studio Rubín pak v 19.30 vás zve na hru Istanbulská úmluva. No a do divadla Řeznické se můžete vypravit v 19.30 rovněž na představení Relativita. No a do Doxu vás ještě pozvu, dnes v 19 hodin se tam hraje představení Ply. Takže tolik dnešní právě divadelní možnosti, ale teď už ostatní zajímavosti v Kaštanu na scéně Unijazzu. Dnes v 18.30 se koná přednáška architekta Zdeňka Lukeše Typologie Prahy Římská 5. Dnes to bude Josefov po Anasaci. No a tolik kulturní servis, který najdete na stránkách Rádia 1. Samozřejmě vy můžete zůstat také věrní poslechu naší stanice Rádia 1, a to na všech čtyřech různých frekvencích, plus třeba i na netu, když si zadáte na www.radio1.cz a kliknete si na play Vultonek. Každopádně vězte, že v 18 hodin tady bude pravidelný vinylový speciál Estereo, dneska s Ultrafínem. 19 hodin pak už také pravidelné CD Nonstop, které nabídne dneska slovenského talenta 22-letého mladíka Vojtik a bude znít jeho druhé album Mesiáš 9. Od 20 hodin pak už Velká sedma, premiéra československé hitparády Rádia 1. No a od 20 hodin pak také pořad Unizone a ve 23 hodin Electronic Tuesday. Takže tolik dnešní kulturní servis. Příjemný poslech až do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň a my už jdeme opět za muzikou.

Tolik americká hudebnice Quiet Light a její druhé album, které vyšlo před týdnem a kousek, Blue Angel Sparkling Silver. Tentokrát dvojka, tu první část vydala už před 3 lety a opět se jedná o takový kvalitní průřez různými, od akustiky po elektroniku i takový baladický věci, či i rozitější skladby. Čekněte Quiet Light, vyšlo na značce True Thought, stolová ukázka Living Room, neboli obývák, ale teď už míříme za dalším objevem, který už tady funguje také celou možná už tuhle tu dekádu. Love Spells se navrátili touhletou novinkou teďka Crutch, a to už na velké značce RCA. Tady je už projekt Love Spells. Máme 16 hodin 29 minut a kompletní playlist také vysí už na stránce Rádia 1.

0: 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tolik Pebble 7. Musím říct až neuvěřitelný, že je to domácí interpret. Moc se mi líbí tato věcička, která byla také ve velký sedmě. Bohužel se tam moc neohřála. Škoda. Smother Landing z chystané desky Sheep Song Unlimited. Jinak Dáša Bulíková stojí za tímhletím projektem. Na koncem května vyjde tohleto jí debutové album na značce 42 Far. No a teď už pojďme za touhle novinkou od dvojice americko-kanadské. Tak stojí producenti No Such Thing a Jacques Green, říkají si společně Versus GT už od loňského léta. A tohle už je ukázka Devoted.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

americký producent Blaudis a příjemná věc, nový single Compass Rose na značce Lucy District. Každopádně teď už se vydáme za labelem All My Thoughts, který jste viděli loni zde v showcaseu. Ta značka původem z Británie, kterou spravuje kurátor Seb Byblad, dala nový release teďka. Nadí je zpěvačka společně se Seb Bybladem a jejich věc You're Mine ve VIP mixu.

Novárská dvojice Inmost po 6leté odmlce venku vyšla zhruba tak týden zpátky. Každopádně na značce opět So Went a to byla ukázka už v podobě tracku Kosmonaut. Ta příjemná nevokální věc, protože tam mají spoustu vokálních věcí, jde to více do takového liquid příjemného mainstreamu. Dream Sequence má název nový album Inmost. No a tohle jsou Conic Rose, který jsme přivítali včera zde v Praze po 2 letech a byl to opět zážitek s touhletou pětičnou kapelou, která dělá svůj velmi osobitý styl, berlínské kvinteto v čele s kapelníkem Konstantinem už teďka v ukázce Less Lonely. 15 hodin 54 minuty Conic Rose.

0: Americká partička Beach Vacation je opět příjemný zvuk na novince z konce teďka ještě dubna Time Alone. Máme 17 hodin a vy posloucháte Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Mezi ploty více

0: vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa

hudebník z Británie, který tady dlouholetě představuju, a to i díky jeho skvělé leznece Albert's Favorite či Wawa 45s. Adam Scrimshire je zpět, chystá nové album a tohle byla ukázka s zpěvačkou Fire Houston Awake a Dream. 17 hodin 7 minut, příjemný poslech vám až do 18. hodiny přeje Josef Sedloň. Playlist průběžně aktualizuju na stránkách, pokud vás něco zaujalo, a tohle už je další lehutka od holandské dvojice Pollination, kterou sám dovezl už, no, téměř před dekádou na showcase značky Atom Nation, kam se ostatně navrátili teďka novou singlovou záležitostí Flora. Pollination a překvapivá jejich taková downtempo záležitost Flora na rádiu 1. 17 hodin 7 minut.

CD Nonstop. Za slovenským indie projektem Vojtik se skrývá teprve 22-letý zpěvák a hudebník Vojtěch Klinec. Jeho druhé album Mesiáš 9 vyšlo v roce 2024 na značce Slnko a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Veškerá spolupráce tohle berlínského producenta Asai 08 společně se Ross Stonesem a Throwing Snow, společná věc Samsara Spiles, vydařená věcička, teďka, která vyšla na značce Toys právě Asai 08. No a další spolupráce je také venku od tohletého dua Tom Jarny a Synchro. Vyšla také teďka v pátek, která na značce Of Paradise Synchro a Tom Jarny. Jeremy, singlovce North Star. Máme 17 hodin, 16 minut, jak posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
7: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
6: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
7: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
6: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
7: A vstupné je zdarma.
6: Více informací najdete na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tolik Artiso má projekt ze značky Yuku, která vlastně přesídla do Prahy tohleto britské vydavatelství a myslím, že stále agilně vydává jeden release za druhým. Tohle byla ukázka ještě z toho dubnového Mobilia EP. Artiso má ukázka jinak Shaze. No a to už je také projekt Of The Trees, který vydal letos své album na značce Memory Palace. Teď se tam ozval vlastně už dvěma singly po vydání desky. Tohle je už jeden z nich, více dubstepová věc Amanita.

0: Rádio 1. To žeru.
1: Konstruktor, jeho věc. Za aurou toho vše

Tak tohle byla ukázka už z nové desky dalšího alba domácího pražského producenta politického bass down tempo beatu Bone Constructor. Jinak změny má název tato novinka na Znece ty nikdy, která nabídla 10 nahrávek a spolupráce s různými. Opět rapper jako Samuraj, Pán Nikdo, či také Skalák, a tohle už bylo konkrétně skladba Aura featuring Jeha. Tak, no a my se teď už podíváme za dalším teďka novým albem, které vyšlo vlastně minulý týden na Polydom Tempo muziky. Tohle je už projekt A Wales, který možná uvidíte také zde v Praze. Skladba Tangerine. A je ho ukázka právě z devítiskabové albové kolekce Strange Dreams, která vyšla na manchesterské značce Folded Music. Jeho showcase můžu potvrdit na příští rok na Spektakuláre. Včetně i Asta Hiroko, který jste slyšeli dneska v úvodu mého působení na rádiu.

0: living the light. Pause.
1: Tolik Alexander the Fourth, neboli projekt Joris Firetaga, na znese Sonar Collective, jeho další alter ego, tentokrát více na downtempo muziku. Parádní věcička Now Pause, právě s Ursula Rucker, tohletou filadelfskou básnickou a zpěvačkou, kterou znáte také značky K7 dříve. No a tohle je další příjemná taková trip-hop deska holandské dvojice Norah Jane a Morlow, která vyšla také před týdnem na znese True Thoughts. Ukázka Hiding. 17:40 na Rádiu 1.

John Kennedy a příjemná věc ještě také z minulého měsíce Mushroom Jazz. Těším se snad konečně také na jeho album, doufám, že se dočkáme, no ale teď už také tato americká příjemná a boss shoegaze partička Dream Popova je projekt Copper Plate a jejich novinka Time Lapse. 17 hodin 45 minut, jak playlist najdete kompletní na stránce Rádia 1. Příjemný poslech vám přeje Josef Sabaň.

Will Sampson chystá nové album Sings Again, které vyjde, myslím, že koncem května. Na jeho značce Human Chorus a opět krásná singlová nová věc Whale Pebble od tohoto britského hudebníka, který, myslím, že pobývá teďka snad buď v Portugalsku nebo v Belgii, určitě to bylo dříve. Jste to viděli loni, no předloni už vlastně na Spektakuláre v tom ambientním zase setu a před nějakýma 8-9 lety právě v takovém tom ambient folk, folktronic vystoupení v Jazz Doku. Teď už ale Ludovik, doufám, že to všechno klapne a uvidí to příští rok třeba na Spektakuláre tohohle talenta, který tvoří na různé analogové syntezátory a propoje klavírní hudbu s elektronikou. Tohle jeho novinka Patrick Orr, Trautonium Only. Ludovik na Rádiu 1. No playlist nejde také na stránkách.

tohle byl už Bruno Sanfilippo, tenhle ten argentinský skladatel, který funguje na poli ambientní a klavírní muziky už, no, určitě přes tři dekády, také už sídlí v Barceloně, kde má své studio a tvoří tuhletu krásnou vážnou hudební ambientní tvorbu. To byl jeho nový single, který vyšel na 1. máje, The Voice of Stillness featuring Onyx. Tak, máme 18. hodinu, já se s váma pomaličku loučím, je tady za chvilku pravidelný pořad Estereo dneska s Ultrafínem. No a na závěr jsem vybral Roberta Kocha, který také tíhne čím dál více k ambientní tvorbě. Po tom opuštění jeho alter ega Robot Koch se věnuje teďka tvorbě na poli právě léčivého ambientu pod názvem Foam and Sand. Chystá nový album Quieter. Tohle už je nový single Circle 68 featuring Maša Brodská a tato husliska, která tam zní v této ambientní věci. Tolik ode mě vše, playlist kompletní také na stránce Rád 1. Já se vás ještě převezmu za hodinku, kdy si pustíme v pořadu CD Non-Stop nové, respektive druhé album slovenského hudebníka Vojtík, Mesiáš 99. No a teď už je Estereo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Reklama na Radio 1.

Dobrý úterní podvečer, před chvílí nám odbyla 18. hodina a z Rádia 1 se tedy jako tradičně ozývá e-stereo. Jelikož se nám blíží druhá sobota v měsíci, chtěl bych dnešní hodinovku tematicky věnovat pozvánce na sobotní Groove Dog, který vypukne v klubu Jazz Dog od 10. večerní. A jelikož je tentokrát hostem matador pražské klubové scény DJ Gold Star, bude jak Groove Dog, tak dnešní e-stereo věnováno převážně funku. Na počest našeho připravovaného večírku jsem z hlubin archivů vydoloval záznam živého setu, který jsem s Goldstarem odkroutil před neuvěřitelnými 10 lety v tehdy ještě živé a divoké Akropoli. Ať se vám líbí.

0: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

vítejte do druhé půlky Estera, kde si hrajeme 10 let starý záznam z Akropole, kde se mnou hrál náš kamarád DJ Goldstar, který vystoupí tuto sobotu v Jazzdoku na funkovém speciálu akce Groove Dog.

0: No.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Nazdar, co tu bastlíš?
4: To je prototyp, než aj na to.
3: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
4: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
3: Taky tě to zajímá?
5: Přijď na Maker Fair Prague.
6: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
5: Křižíkovy pavilony.
6: www.makerfaire.cz.
7: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Je tady pravidelný čas po 19. hodině pro pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedlo dnes, jak už jsem předeslal, s deskou slovenského hudebníka mladého talenta Vojtik. A jeho, bude znít jeho druhé studiové album Mesiáš 9, které vyšlo v roce 2024 tenkrát poprvé na značce Sunco Records. Vojtik vlastním jménem, tenhle ten hudebník Vojtěch Klinec, pochází z Detvy. Právě podle toho nazval i svůj debutový single Detvianský sen z roku 2023. No a musím říct, že hned se stal autentickým vlastně takovým ukazem na slovenské hudební scéně. Byl to rok 2023, každopádně hned ten týž rok na podzim pak vychází jeho debutové album Kvety z Podpoljana. No a tato deska právě zaujala spíš takovým indie kytarovým a bezestarostným příjemným svým zvukem. Každopádně tenhle ten hudebník ze Slovenska, teprve myslím, že 22letý Vojtěch Klinec, pak se ozývá následující rok hned dalšími novinkami, a to nejdříve singlem Mind a pak i EPčkem Dopamind, které nabídlo 6 nových nahrávek, které se objevily v únoru právě přes jeho Bandcamp. No a v takové pak už jemnější poloze pokračuje na dalším singlu mimo albovým Vo světě morí oči zelené. Pak už se objevují také ale singly jako Love Handles na podzim či Kříž, Dom, a ti se stali součástí také pak jeho téhleté druhé strojové desky Mesiáš 9, kterou poprvé vydává také značka Slunco Records a nabídla celkově 13 víceméně takových potemnělejších baladických věcí. Vy ostatně za chviličku také uslyšíte. No a pak si můžeme říct, že ten talent se pak ještě po téhleté jeho poklidnější desce Mesiáš 9 ozývá z kraje roku 2025 singlem Óda na mladost Pan Napoleon, které pokračují v tomhletom více ještě jemnějším, poklidnějším duchu. Pak ale hned v květnu roku 2025 loni vydává svůj takový první už takový popovější single s názvem Pod, který ostatně byl už předzvěstí toho odklonu od toho předchozího stylu, a to směrem více k japonskému, jak říkají, popu a hyperpopu, J-popu. Výsledkem pak byly další singlovky jako AE Love či Geo 5, nebo také koncem roku, koncem prázdnin vychází i další jeho zajímavá věc Shonty, tentokrát s Falkramem ve spolupráci. Avšak v listopadu loňského roku ještě se objevuje jeho single Little Flowers, který jste také slyšeli ve Velké sedmě, a tak na samém konci ještě v listopadu úplně nakonec se Vojtěch ozývá svým třetím studiovým albem Mark of Dandelion, což je osmiskravová kolekce opět takových kratších, jemných, pomalejších věcí, a tím chce asi uzavřít tu kapitolu předtím, než se vydá právě tím směrem více k tomu popovějšímu a hyperpopovému zvuku, což mě trošku mrzí. Každopádně vše potvrdil ještě teďka z kraje roku novou singlovkou Number One a myslím, že vy se spíš těšte na jeho novinku, EP nebo album, jestli to bude, uvidíme, Prince Timmy. Vy uvidíte jinak také na Pride Festivalu v srpnu v Praze, na podzim také, myslím, že s Katarzí zde, a teď už Vojtěch alias Vojtěch Klinec na jeho druhé desce Mesiáš 9, a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hodin.

0: tvary květin.
1: Studio Hrdinů uvádí inscenaci Trpaslíci.
0: Jejich vůni nepostrádá.
1: V režii Jana Horáka, premiéra 29. dubna 2026. studiohrdinů.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.
6: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československé

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Ano, přesně tak. Počúvate 17. kolo Velké sedmi, buď to v premiére 5. alebo v repríze 9. mája. To, čo nám doznělo, tak to byla novinka číslo 5 a to byl Jakub Holovský a Kubátko s hostujúcou Karolínou Tremko a aktuální single If I Fall. Máme za sebou súťažných 5 noviniek, no a pred nami, ako som avizoval, hlavný rebrík Velké sedmi. Avizoval som, že na 15. pozícii skončila prvá z tej petice noviniek, vlastne všetkých noviniek, ktoré postúpili z minulého kola. A to je duo Mikuláš Novotný a David Kundrát, inak Cosmetic Institute a skladba single Konference.

Duo Mikuláš Novotný a David Kundra, taká Cosmetic Institute a ich skladba Konference, 15. miesto, inak IPčko lhal sem v motivačním dopise. 14. pred nami, tam je asi pád tohto týždňa, pretože z bronzovej pozície, to znamená z trojky z minulého týždňa, nám spadla pražská kapela Dvořák a ich single Jsem hroznej.

14. místo, pražská formácia Dvořák a single Jsem hroznej. 13. pred nami, tam je rovnaká skladba, rovnaký interpret jako minulom kole. 3 týždne v hitparáde je tu pesničkárka, skladatelka Tereza Richtrová, skladba z hory z jej debutovej dosky Místa krajiny, která vyšla někdy v polovici apríla tohto roku.

0: Monika Omerzu Midriaková a je projekt Leto s Monikou, skladba Tiger, minulotýždňová novinka a tento týždeň 7. priečka. Pred nami 6. Tam je takisto trošku zo šup, o 4 pozície z Triebornej, to znamená z dvojky, z druhého miesta z minulého týždňa. 2 týždne v hitparáde je tu 5členná praská formácia Treska Jednoskvrná a ich single Něco mne studí z ich dosky Schovaný v trávě.
1: Hitparáda česká je dost pěkná.

Šplháme hlavným rebríkom, dozněli nám Treska, jednoskvrná pražská pětičlenná kapela a skladba Něco mě studí z jejich dosky Schovaný v trávě. Minulotýžňová druhá pozícia v 17. kole, 6. město. Poměrně slušný výšvih zaznamenal Aleš Macenauer, aka zapomněl jsem, protože minulý týždeň 11. priečka a teraz 5. pozícia, 5 týždňov vypráde s jeho skladbou Halo, která se nachádza na doske Docela normální lidé.

Ano, Praga Union a zase ty lidi. To je skladba, která vlastně předznamenává novou dosku, která by se mala volat, tuším, Nekorektum, pokud to správně hovorím. Druhé místo, minulotýžňová čtvrtá priečka, 4 týdny hit paráde. No a než vám pustím number one, tak si dáme nesúťažnou pamětnickou skladbu. Dáme si skladbu, která pochádza z roku 1990, respektive aspoň z nosiča z prvej dosky kapely Půlnoc, která vyšla v roku 1990 na CDčku 91 pod značkou Globus International. Ano, kapela Půlnoc je kapela Mailey Housey a části skupiny The Plastic People of the Universe, která se rozpadla, a kapela Půlnoc založená v roku 1988. Takisto nemala dlhého trvání a skončili, tuším, v roku 93. Pokračovatelom byla zase kapela Fiction. No a kapela Půlnoc se tak nějak častočně obnovila při nějakých speciálních událostech, jako například při příležitosti 10. výročí od smrti Mailey Housey. Z těchto koncertů vlastně vznikl koncertní album Kniha noci. No a tak dále a tak dále. V každém případě Půlnoc, kapela Půlnoc je vlastně historiou a z něj si dáme, nedáme si ani Kanárka, ani Je to nebezpečný, ale dáme si Tigra, keď už teda Tigra jsme mali v hlavnom rebríku v podobe projektu Letos s Monikou, tak nesúťažná pamětnická skladba Tigr a kapela Půlnoc.

Ačka, jen blond 16 a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzující špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, výchova v rovnoci muže. I

Aktuálně number one v 17. kole velké sedmi. Hýhá holky spolu s Past a skladba Motůrek. 9 týždňů vo velké sedme. Že by jsme mali už takto skoro number one za rok 2026. No, uvidíme, jako se to bude vyvíjat. Máte to vo svojich rukách. Před nami rychlá rekapitulácia, abyste věděli, na čo všetko můžete hlasovat. Novinka číslo 1, to byl Míra Patočka z TP a jeho solový projekt Míra a single Inside Out. Your senses, no way your places. Novinka číslo 2, solový projekt Štěpána Klučka, to znamená Jorba, Linda a vůně grilu v Suburbiu. Ale už slunce zapadá, a my musíme se vrátit. Novinka číslo 3, Kristýna Čopová, jinak umeleckým jménem Kristýna Mantis a skladba Dogu Bagu Fa Fa Fa.

No a posledná novinka, novinka číslo 5, Jakub Holovský a Kubátko s hostujúcou Karolinou Tremko, single If I Fall. Pätnáste miesto, tam je duo Cosmetic Institute a skladba Konference. Konference prodej zbytku mojí duše, podpis mluvy o převodu jejich akcí. Pověz lásku, když mě pítíš, budeme to slušet vsak. 14. pražská kapela Dvořák a single Jsem hroznej.

0: 11. místo tam je Adéla Jergová a single KGB. Desáté místo Střední vlny a Poslední dny.
1: Co když život není k žití, ale kontrolka, co pořád svítí.
0: Deviate miesto tam sú Lanugo a ich single Sklep.

malou brožurečku. Byla lesklá, hebká, čistě bílá. Přítel Míla mi dal malou přednášečku,

0: 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirque Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
3: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
4: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
3: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
4: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
3: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
4: A vstupné je zdarma.
3: Více informací najdete na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

nervní virus mutující mezi 80 a 180 BPM. Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

ask, I'm not cops gone. I'm not gonna try.

Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

Krásný, temný, elektronický úterek, přátelé. Máme opět... Máme opět něco málo po 11. hodině. A to je náš pravidelný čas na vysílání pořadu Electronic Tuesday na Rádiu 1. Hned na úvod to byl Tarouk, což je takový tunisko-německý nebo německo-tuniský producent a bubeník vlastním jménem Tarik Zarouk, který samozřejmě vyrůstal v Německu, ale jeho kořeny jsou jižní nebo Tunisko. A některé věci má velmi rytmické, některé věci má, dá se říct, takový psychedelický, až si troufám říct, že znějí jako třeba Pink Floyd. Tak jsem pro vás připravil druhou ukázku z tohoto alba a ta se jmenuje 1995. Ta první, ta se jmenovala Nudget. Tak příjemný poslech s Rádiem 1 s pořadem Electronic Tuesday.

Tak nejprve to na úvod byl můj nový objev Tarouk a album Čot. Tuto desku jsem v podstatě teď poslouchal celý týden a můžu ji jen doporučit. Samozřejmě jsem si dohledal i starší věc Cikáda, kterou vydal v roce 2025, jako před rokem, tam je prostě jeden track a doporučuji, když budete mít čas, tak budete teď hrát 13. v jaké Kreuzberg Festival v Berlíně. Přemýšlím, že bych se tam vypravil. Opravdu, tato věc mě hodně zaujala. Dále jsme si hráli Bersarin Quartet, starší album Systeme. Minule jsme si hráli Nacht und Nebel, tentokrát jsem pro vás připravil úvodní skladbu Gespende a pak jsme si hráli Neuronen. Teď už je připravený Moss Harvest a my si budeme hrát z kompilace vydavatelství Wagner a tato věc se jmenuje Winter Olympics, je to taková dvojkazeta, tak pokud si ji dohledáte, taky doporučuji si poslechnout celou, jsou tam skvělé věci. Takže tohle je takový triptych nebo upright triptych od Moss Harvest. Pak budeme samozřejmě pokračovat dalšími alby z právě vydavatelství Wagner. Stále posloucháte Electronic Tuesday na vlnách Rádia 1.

Tak nám dozněla ukázka z kazety. Samozřejmě jsme si mohli vychutnat nádherný šum. Teď už je připravená skladba Breakfast in Bed od projektu Korea Undog Group z desky nebo z CDčka Senescence. To vyšlo na Penultimate Press, ale jinak Korea Undog taky vydávala na Wagner. Takže se takhle přesuneme přímo tady z Wagneru do jiného vydavatelství Penultimate Press. Doufám, že skladba Breakfast in Bed vás taktéž zaujme takovou svojí lo-fi estetikou, takový lo-fi ambient. Vím, že mnoho z vás to má rádo, tak příjemný poslech. Stále posloucháte Electronic Tuesday na Rádiu 1 a váš moderátor je Jan Krumel.

Alessandro Tedeschi, jinak se říká Netherworld, slaví 20 let tady právě s vydáním alba Hermit. A jak sám říká, bylo to pro něj zrovna těžké období, kdy tohleto album vznikalo, a jeho vydavatelství Glacial Movements. Samozřejmě je takový paradox, protože v Římě nebývá moc mrazivé počasí, ale on právě je velmi inspirován takovou tou norskou zasněženou krajinou plnou ledu a nekonečných ledových plání, a právě proto má vydavatelství Glacial Movements, vydává na něm velká plejáda hudebníků, mimo jiné třeba BV Dub, kterého si budeme hrát za malou chviličku. Ale tohle byla ukázka, která se jmenuje The Last, nebo jmenovala The Last Breath. No, teď už je pro vás OJ Room připraven. Je to remaster letošní jeho staršího alba, které vyšlo taktéž na Wagner. Tady tohle se jmenuje Wagner Archives. A tenhle remaster vyšel letos. Je to Selected Organ Works a my si dáváme 13 a pak už slíbený BV Dub, letošní novinka.

MBV Dapa, Never Break Your Gaze. Tohle to více jak hodinu a půl dlouhé album, pokud jsem dobře pochopil z Brokovo Bandcampu, je něco jako takové ohlédnutí 7 let nazpátek. No a jak on tady píše, tak někdy prostě něco vytvoříte a pak trvá dlouhou dobu, než přijde ten správný čas, aby to spatřilo světlo světa nebo bylo

0: zveřejněno takhle na jeho Bandcampu, takže Never Break Your Gaze vyšlo právě letos po 7 letech a vyšlo před minulý měsíc vyšlo. No a to byla poslední skladba dnešního Electronic Tuesday. Já se s vámi opět těším, když ne dřív, tak za 14 dní. A přeji vám příjemný poslech s nočním vysíláním Rádia 1. Mějte se fajn.
1: Hodinu.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Pepe.
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: keep on going.
1: Mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.